O 6:30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s pravidelným prelúdiom. Reláciu dnes otvoríme piesňou Ales je tichý kolem kol z cikánskych melódií 55. opusu Antonína Dvořáka. Spieva Edita Gruberová, na klavíri hrá Friedrich Haider.

Edita Gruberová zaspievala sprevádzaná Friedrichom Haiderom pieseň Ales je tichý kolem kol z cikánskych melódií 55. opusu Antonína Dvořáka. Nasleduje moderáto z koncertu Sergeja Rachmaninova pre klavíra orchester číslo 20 opus 18. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košík. Na klavíri hrá Matej Arendárik.

Prelúdiu ste si vypočuli moderáto z koncertu Sergeja Rachmaninova pre klavír a orchester číslo 2 C-moll z 18. opusu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mário Košík, na klavíri hral Matej Arendárik. Nasleduje Polonéza cis-moll, 26. opus číslo 1 Friderika Chopéna. Hrá Mauricio Pollini.

Mauricio Pollini zahral Polonézu cis-moll, opus 26 číslo 1 Friderika Chopina. Na záver prelúdia pieseň Eduarda di Capua O sole mio spieva Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra diriguje Giancarlo Chiaramello.